Na rádiu robím, so tvoji najľúbši hity s tabo ves dan. Pri tebi doma.